0: Slušate Radio Aktual Kum.
1: Z vami je Radio Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.